Tri prelúdia pre klavír Georgea Gershwina hral Midori Ortner. Nádherná kantilena árie Dalily z druhého dejstva opery Samsona Dalila Camilla Saint-Saënsa. Spieva Regina Rezníková, orchester Covent Garden diriguje Edward Downes.